0: So, last year was spoken, ask the five questions to become clear in your mind.
1: Minulý rok jsem vyjasnil
0: I'm human.
1: Pět otázek.
0: What means for me to be human?
1: Člověk,
0: what makes me human?
1: Člověk, co ze mě dělá člověk?
0: Which qualities are that belongs to the human?
1: Jaké vlastnosti?
0: How to develop these qualities?
1: A jak ty lidské
0: and fifth question was,
1: pátá otázka byla,
0: what's my mission in this world?
1: Jaké je moje poslání v tomto světě?
0: Mission means here
1: poslání
0: my dharma.
1: Znamená, jaká je moje dharma?
0: And our dharma is to remove the conflict.
1: Naše dharma je odstranit ten
0: not
1: konflikt.
0: To create the conflict.
1: A ne ho vytvářet.
0: Now the conflict begins when you take someone's rights away.
1: Začíná tím, že někomu odepřete jeho práva.
0: By force.
1: Silou.
0: By some temptations.
1: Nebo nějakým
0: if you lákami. Change someone's belief.
1: Když změníte víru.
0: By force.
1: Ať už násilím.
0: Then you are creating conflict in those people's
1: tak pak v těch
0: mind,
1: lidech,
0: psychologically,
1: myslí,
0: within them.
1: Konflikt.
0: It's a kind of conflict again within them.
1: Ten konflikt se odehrává v nich.
0: Between two beliefs.
1: Mají pak konflikt.
0: Now what is correct? My parents were teaching
1: tak
0: me this.
1: Co je teda správně?
0: Now somebody else came and said that's wrong. You should do this.
1: Přichází někdo, kdo říká, to je všechno špatně, měli byste to dělat.
0: Therefore, for this we have to use the human qualities.
1: K tomu je potřeba používat lidských vlastností.
0: With love.
1: Lásku.
0: Doesn't matter who is who. Human or animal, every one of them have fear.
1: Všichni mají strach.
0: Even a small ant has a fear.
1: Malý mravenec má strach.
0: And even the small ant feels the pain.
1: A i ten malý mravenec cítí bolest.
0: And even a small ant, if you close in a small bottle,
1: a když toho mravenec
0: is a very restless.
1: Zavřete do nějaké
0: and
1: lahve,
0: scared.
1: Tam neklidně pobíhá a bojí se.
0: So either is a little creature or big creature.
1: Malé stvoření nebo velké stvoření.
0: If you kill them,
1: když je zabijete,
0: they know that you are killing them.
1: Tak oni vědí, že
0: can you understand and imagine that someone closes you in one room?
1: Si představit, že by vás někdo zavřel do nějaké
0: and then one comes with a big knife.
1: A pak by přišel s velkým nožem.
0: And then they hang you with one leg hanging up.
1: Pak by vás za nohu povysel.
0: And they begin to cut with your knife the whole body while you are living.
1: A začal
0: while you are alive.
1: Ještě zaživa by vám začal.
0: This pain is indescribable.
1: Je to nepopsatelná bolest.
0: Every second one dies.
1: A každou vteřinu.
0: Every second till animal is killed or dies. That animal dies so many times in the pain.
1: Nějaké zvíře v takové bolesti.
0: That human heart does not allow.
1: Že lidské srdce by něco
0: that's why God created human as His mercy.
1: Proto dal Bůh do lidí svou milost.
0: The humans are the divine messenger of God.
1: Lidé jsou
0: doesn't matter which God you believe.
1: Je jedno, v jakého
0: nirgun or shagun.
1: Ať je to nirgun nebo sargun.
0: But God is only one.
1: Bůh je jenom
0: there is no different God for Hindus and no different God for the Christians and no different God for the Islams and so on. Because God is God.
1: Bůh je Bůh.
0: Now from which side you see
1: there's one woman je jedna žena,
0: and the woman is sitting in the park,
1: ta žena sedí v parku,
0: nice on the bank
1: na lavičce,
0: and one man is telling look that is my daughter
1: a jeden muž se na ní podívá a řekne, hele, tam
0: other one
1: dcera.
0: Is coming and says look oh that is my
1: říká,
0: sister
1: hele, tamhle sedí moje sestra.
0: Third one comes and look
1: sees,
0: oh, my wife is sitting
1: a vidí, hele, tamhle sedí moje manželka.
0: The fourth one can comes and says, oh,

0: my mother is sitting today here in the park.
1: A říká, je tamhle na lavičce v parku.
0: Another say, my grandmother is here.
1: A další říká, tamhle sedí
0: mamička. Another comes and says, oh, my grandmother is here.
1: A další přijde a říká, tamhle sedí moje prababička.
0: Only one woman.
1: A je to
0: only one person.
1: Jedna žena.
0: Same person.
1: Jeden člověk.
0: Has a different relations.
1: Ale ti muži k ní mají různé vztahy.
0: Every belief.
1: A tak každá víra.
0: Doesn't matter which belief you have.
1: Je jedno,
0: there's only one God.
1: Je jenom
0: but how relation you have created to that God, how you see.
1: K tomu Bohu máte,
0: jak the grandmother's vidíte? Relation and
1: je
0: daughter's relation.
1: Vztah mezi babičkou
0: they
1: a
0: night different.
1: Nebo vnukem, tak to je
0: jiný. The husband, the wife relation
1: mezi manželem,
0: and mother's
1: manželkou
0: relation
1: je také
0: completely
1: jiný.
0: Different. So, similarly, God is one.
1: Podobně
0: only that one woman.
1: Jeden, tak jako je
0: that beautiful woman sitting there.
1: Ta krásná žena tam sedí.
0: And she's proud of herself.
1: A je na sebe hrdá.
0: So many people are there who is admiring her.
1: Je tam tolik lidí.
0: Some is calling grandmom, grandmother.
1: Někdo na ní volá babičko.
0: And someone is saying, my daughter.
1: A někdo říká,
0: someone says, hello, my darling.
1: A jiný přijde a říká, nazdar, miláčku.
0: What a beauty.
1: To je v tom
0: there krása. Is no conflict.
1: A není v tom žádný konflikt.
0: When the small child will say, my grandmother.
1: Když to malé dítě řekne, to
0: hello,
1: je
0: grandmom.
1: Babička, ahoj, babičko.
0: The her husband will say, don't tell, tak she's not your grandmom, she's my wife.
1: Neříkej, že to je babička, dítě to moje žena.
0: And so is the conflict in the world.
1: No, ale takové jsou konflikty ve světě.
0: Poor grandmother or poor lady,
1: ubohá paní,
0: she becomes unhappy.
1: Bude
0: nešťastná. She's sitting in the park,
1: sedí
0: very
1: parku,
0: sad.
1: A je velmi smutná.
0: Very sad, because her own family,
1: protože její vlastní rodina,
0: is fighting.
1: Bojuje.
0: Similarly, God, that universal mother. Or father, whatever you call,
1: vesmírná matka nebo vesmírný otec, jak ho nazvete,
0: how my children on this mrtvuloka
1: vidí, jak jeho
0: fighting among
1: mrtvuloce mezi sebou bojí
0: conflict.
1: A mají konflikty.
0: So, in this last 1.5 years, when I put questions all the times in my satsang lectures.
1: Když
0: now
1: kládám otázky na satsang,
0: you shall analyze thyself through meditation.
1: Proto, aby vy sami jste provedli
0: what is the conflict in you?
1: A přišli na to, jaké konflikty máte v sobě.
0: And that you can solve it.
1: A abyste je pak mohli vyřešit.
0: Very easy you can solve it.
1: A vyřešit je můžete s ním.
0: But problem is that you are not able to give up.
1: Že se těch konfliktů nejste schopni vzdát.
0: Either you are emotionally
1: buď jste v tom
0: bounded,
1: vázaní,
0: culturally bounded,
1: kulturně vázaní,
0: by nationality bounded,
1: vázaní svým,
0: by religion you are bounded,
1: příslušenstvím,
0: by the family tie you are bounded,
1: nebo rodinnými vazbami,
0: or your ego, your proudness,
1: a nebo vás v tom váže vaše
0: doesn't
1: ego.
0: Want let you to surrender. And so it means conflict is not in the world. Conflict is within you.
1: Conflict je ve vás.
0: That conflict is in me.
1: A ten konflikt je ve mně.
0: And now only I can solve that conflict, no one
1: else.
0: And for that we have to learn to surrender.
1: Učit se odevzdat.
0: Means
1: to znamená
0: to give up the proudness. Give up the ego.
1: Vzdát se ega.
0: Give up those qualities which makes you feeling very big and in your eyes they are all small.
1: A kvůli kterým jsou ve vašich očích všichni ostatní malí, menší. To je hřích.
0: Oh man, at least you should not make a differences between humans. to human.

0: God's creator, if he will give us healthy eyes or not.
1: Stvořiteli, jestli
0: if he will give us healthy nose or not.
1: Zdravé oči nebo ne, jestli budeme mít zdravý nos nebo ne.
0: Good ears,
1: dobré
0: good
1: uši,
0: face, beautiful.
1: Hezký obličej.
0: Fingers five.
1: Jestli budeme mít pět prstů.
0: Maybe that Prakriti Mother Nature will give only till here head.
1: Ale možná nám matka
0: then always you will put in your pocket to hide.
1: Tak si budete pořád strkat do kapsy, abyste jí
0: schovali. Can you understand and thanks the Mother Nature? In 9 months gave you so beautiful body. Everything is there, perfect canalization.
1: Dokonalé tělo, včetně kanalizace.
0: Ventilation.
1: Včetně ventilace.
0: Heating. Central heating.
1: Včetně vytápění, ústřední.
0: Also
1: vytápění.
0: Air condition.
1: Dokonce s klimatizací.
0: Beautiful electric wires inside.
1: Všechny elektrické vedení.
0: No engineer in this world till today who can give make me 9 months such a beautiful body and put a soul inside
1: and you say, ah, vdechnout do něj duši a rozhýbat vás.
0: But this 9 months is not easy. You are closed in a small, minimized room.
1: All the time.
0: Sometimes up and sometimes down.
1: Hlavou nahoře, někdy hlavou dole.
0: And the rivers of the blood is flowing through
1: a kolem vás
0: mother's body's hormones.
1: Protéká řeka. Not matky. Easy. Není to snadné.
0: Then we can only thanks to God that we will have a happy and comfortable and good birth.
1: A pak můžeme poděkovat
0: you know,
1: Bohu, když máme
0: birth is also not easy.
1: Dobré
0: neither for
1: narozen,
0: you nor porod. For mother. We porod thanks to God that it is like this.
1: Pro matku a ani pro dítě není snadný. Díky Bohu,
0: look,
1: že
0: touch your head, how it is.
1: Že máme tvrdou hlavu.
0: Very good.
1: Vyzkoušejte si to, jaký
0: máte. It is similarly like this.
1: To podobné jako dřevo.
0: This is nature.
1: To je příroda.
0: Yes, mother, father can give you only birth.
1: Matka s otcem vám můžou dát narození. Vás můžou porodit, ale nemůže vám dát osud.
0: And therefore it is it. Vidáta tery kalam kyon nahi ruki re. O vidáta, o my destiny.
1: Proto se říká o vidáta.
0: When you wrote my
1: osude,
0: kismat,
1: když jsi
0: when you wrote my destiny, o writer of the destiny, why your pen didn't stop?
1: Proč se tvé pero nezastavilo?
0: Through which situation you have to go, my dear?
1: Jakou
0: to situaci, be happy.
1: Čím vším musíš projít, aby si byl šťastný.
0: To be happy. How many times you are disappointed? How many times
1: jste zklamaní?
0: Your wife angry on you.
1: Kolikrát se na vás vaše manželka
0: zlobí? Or how many times your man, husband,
1: nebo naopak,
0: drunken,
1: ženy,
0: angry.
1: Přijde váš manžel opilý?
0: Many, many families are unhappy because of the alcohol.
1: Mnoho
0: children are growing full of the fear. Parents are fighting because of the alcohol.
1: The
0: situation you had, my dear, all
1: to je současná
0: very,
1: situace.
0: Very difficult. What a life! Human creates such a conflict.
1: To je za život. To lidé vytváří
0: humans are perfect beings to live on this planet. Like a divine self.
1: Žít na této planetě jako
0: like
1: božství
0: a God
1: bytosti,
0: himself.
1: Jako samotní bohové.
0: Just to distribute the love.
1: Jenom kdyby šířili lásku.
0: Light and love.
1: Světlo a lásku.
0: You are an incarnation of the love.
1: Vy jste
0: you are not incarnation of the holding the guns and shooting the people. And you are not born to make beautiful guns and some weapons,
1: tomu,
0: how to kill
1: zbraně,
0: the creatures and humans.
1: A vymýšleli, jak zabít
0: too far. We went too far.
1: Zašli jsme příliš
0: and therefore, world peace and in Inner conflict,
1: světový mír a vnitřní
0: the inner

0: in Vajrasana.
1: Tak v tom případě si sedněte do Vajrasány, tu vám ukážu potom.
0: After eating, if you sit in meditation, then meditation has mixed quality.
1: Tak ta meditace má smíšenou kvalitu.
0: Tandravastha.
1: Je to tandra.
0: Nindravastha.
1: A nindravastha.
0: Half sleepy and half conscious meditating.
1: Jste napůl ospalí, dřímáte a napůl meditujete.
0: Because after eating, either you should sleep or go for a walk.
1: Jídle, byste už si měli trošku prospat a nebo jít na procházku.
0: Also very good time for meditation is when you find peaceful time that you have now,
1: když máte
0: little bit free time, then meditate.
1: Volna, když máte volno k meditaci.
0: Don't meditate in your office.
1: Nemeditujte v kanceláři v pracovní době.
0: You go in your office and it's working time and you sit in front of the computer and take the mala.
1: V době sednete před počítač a vezmete si malu.
0: Then of course your boss,
1: tak,
0: the director or the owner of the company,
1: ředitel nebo majitel,
0: will not appreciate
1: té společnosti to.
0: He will appreciate the meditation, but not in this unusual time, because
1: bude
0: he paid you to work,
1: rád,
0: not
1: že meditujete,
0: to
1: ale nebude rád, že meditujete v pracovní době, protože v tu dobu máte pracovat.
0: Best meditation time where you get more spiritual energy and more quick development on the spiritual path is morning before sunrise.
1: Před východem
0: it's called Brahma Murta.
1: V té době se říká Brahma
0: Murta. Brahma Murta means the time of the supreme.
1: Doba,
0: anything you begin on that time,
1: cokoliv začnete v tu
0: dobu, you need not to look constellation if it's a good or bad constellation.
1: Dívat, jestli je zrovna dobrá
0: konstelace. Brahma Murta is always the best.
1: Brahma Murta je vždycky ta nejlepší konstelace.
0: Brahma Murta begin.
1: Brahma Murta začíná.
0: Exactly when the dawn begins.
1: Když začne svítat.
0: That means awakening of the consciousness.
1: To znamená, že se začíná probouzet vědomí.
0: The flowers, nature awakes,
1: květiny,
0: the birds awake, animals awake,
1: probouzí zvířata.
0: And also the yogis, they wake up and they
1: vstávají a usedají k meditaci.
0: Only who doesn't awake,
1: ten, kdo se neprobudí,
0: the lazy one, alcoholic,
1: to jsou lenuši,
0: who still night, 2 or 3 o'clock, with alcohol,
1: domoci,
0: gambling here and there, then
1: he
0: sleep, of course he cannot take the
1: hazard,
0: benefit of the Brahma Murta.
1: Pak spí a nemají z Brahma Murty žádný
0: užitek. Holy Guruji used to say,
1: Holy Guruji říkával,
0: a sinner who had a many sin in past life,
1: který se dopustil v minulém životě,
0: had a sweet sleep at Brahma Murta.
1: V době Brahma Murty sladký spánek.
0: That time is so sweet.
1: V té době je tak sladké spát.
0: And it is said, O human.
1: A říká se, o člověče.
0: You miss the golden time.
1: Přišel si o zlatou příležitost.
0: For what God gave you the time and human life.
1: Přišel si o čas, který ti Bůh dal.
0: This is the Brahma Murta to
1: je
0: collect the best qualities, best
1: energies.
0: And therefore it is used to say in English, early to bed, early to rise, makes a man healthy.
1: Takové anglické přísloví, že když chodí člověk brzo spát a brzo vstává, tak pak bude zdravý a moudrý.
0: But let's say wealth also, because goes early working.
1: Protože půjde brzo do
0: práce. Early bird finds the first worm. But don't find
1: the
0: worm.
1: Raní ptáče,
0: early birds find the first corn.
1: U nás a nebo
0: so,
1: se také jiné.

0: Legenda říká, že
1: ptáče
0: bude mít
1: první
0: najde zrní.
1: The first sun ray,
0: když první paprsek
1: which
0: slunce
1: breaks through this dark night,
0: pronikne temnotou,
1: that first name of the first sun ray,
0: tak jméno toho prvního paprsku je Ušne.
1: Ušne. And that Ušne
0: a ten paprsek
1: Ušne has so many color, so many qualities,
0: má tolik
1: so many miracles,
0: je tak zázračný.
1: And when you consciously that time meditate, that awakes in you like kundalini
0: meditujete, tak se ve vás v tu dobu probouzí kundalini.
1: No desires,
0: probouzí se mír a harmonie. Nemáte žádné
1: touhy. One is that time is
0: jednota.
1: No conflict.
0: V tu dobu není žádný
1: only
0: konflikt.
1: You can have some conflict if you had a bad dream.
0: Ale můžete mít konflikt,
1: that you were fighting in the dream with your
0: zdálo
1: partner,
0: něco špatného, pokud jste se třeba ve snu hádali se svým partnerem, nebo obchodním partnerem.
1: Brahma Murti. Therefore, go early to sleep, that
0: proto
1: you can wake up
0: běžte
1: early.
0: Brzo spát, abyste mohli časně vstávat.
1: Usha pan. We say Usha pan.
0: Říkáme Usha pan.
1: Usha pan means to drink morning water.
0: Usha znamená, že se ráno
1: keep water in your room.
0: Vody.
1: If it's possible in the copper pot,
0: v ložnici
1: cover it.
0: Vodu, pokud možno v měděné nádobě, zakryté.
1: Room temperature will remain.
0: Pokojová teplota.
1: Morning you get up and drink
0: a ráno,
1: one big glass.
0: Vstanete, tak vypijete jednu velkou sklenici této vody.
1: Help your health very, very much.
0: To velice prospěje vašemu zdraví.
1: They said, now they made a research work.
0: Teď
1: again in India,
0: probíhal v Indii výzkum.
1: Morning when you wake up,
0: ráno,
1: drink 1 liter water,
0: zbudíte a
1: 5 minute or 10 minute walk,
0: vypijete sklenici vody, projdete se
1: and then meditate.
0: A pak jdete meditovat.
1: You
0: můžete se procházet po místnosti.
1: A very positive change in your body.
0: Ucítíte velké pozitivní změny v těle.
1: So you can try.
0: Můžete
1: water is not harmful.
0: Vyzkoušet.
1: If it doesn't become
0: neublíží vám to, když to nic dobrého nepřinese, tak to aspoň neublíží.
1: That's why in yoga it is Usha Pan.
0: Proto se v yoze
1: Usha Pan, early morning that water becomes like amrita.
0: Je to ta voda, která ze které se ráno stává jako amrit.
1: And if you can put few glass bottles together of water,
0: když
1: one glass here, one glass and one in the middle, and then you drink the middle glass water,
0: sebe,
1: there will be more.
0: Když dáte jednu sklenici vedle další a vedle další, tak a nabijete se z té prostřední, tak
1: so best
0: ta
1: time for meditation in morning when the dawn begins till sunrise.
0: Ráno, od doby, kdy začne svítat, až do doby, kdy vyjde.
1: Sunrise means now you rise up.
0: Východ slunce znamená, že vy i vy povstanete.
1: Sun is going up,
0: vznášet se.
1: And you are also going up.
0: Slunce vychází nahoru a vy taky.
1: It means get up.
0: Znamená to, že vstanete.
1: And do asanas, pranayams.
0: A budete se věnovat asanám,
1: go for
0: pranayamě a
1: work.
0: Půjdete pracovat.
1: Or before going to sleep.
0: A nebo předtím, než půjdete spát, tak můžete
1: meditovat. That time is again you have your peaceful time.
0: Protože to je také doba, kdy
1: otherwise,
0: máte čas
1: any
0: a klid.
1: Time you find,
0: ale jinak v kteroukoliv denní dobu můžete meditovat, je to v pořádku.
1: Yes. Big mala. In beginning I said one mala, then two, then five.
0: Říkal,
1: now you know your
0: jedinu,
1: mantra
0: malou,
1: by heart
0: říkal,
1: and you can do je. Mala as much as you like.
0: Je to na vás, kolik mal budete
1: now,
0: chtít udělat.
1: I need one demonstrator.
0: Potřebuju
1: here someone
0: kdo tady bude
1: who can
0: demonstrovat. Pozice.
1: Something asanas.
0: Asani.
1: Madhuram, have you yoga trouser on?
2: Yes.
1: Come. After eating, if you meditate,
0: když meditujete po jídle,
1: then sit in vajra. Look to me. Stand up. Sit in vajrasana and you will see how vajrasana it is.
0: Tak, po jídle, explain
1: by talking. In English.

0: Body straight upright.
1: Your eyes prima.
0: Body relaxed.
1: Je uvolněné.
0: Close your eyes.
1: Zavřete si oči.
0: And withdraw yourself from the external world.
1: Stáhněte se ze zevního světa.
0: And come to your inner world.
1: A vstupte do svého vnitřního světa.
0: No tensions.
1: Žádné napětí.
0: Physical or mental.
1: Ani fyzické, ani mentální.
0: Five times deep inhale and exhale.
1: Pětkrát se zhluboka nadechněte a vydechněte.

0: deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: And we will chant Om three times. Deep inhale.
1: Zpíváme Om, hluboký nádech.

0: Your body straight upright.
1: Vaše tělo je zpříma.
0: And relaxed.
1: A uvolněné.
0: Be aware of your being here in this hall.
1: Buďte si vědomi toho, že jste tady v této hale.
0: Beautiful divine atmosphere.
1: Je tu krásná božská atmosféra.

0: and feel the presence of all the bhaktas.
1: Vnímejte přítomnost všech bhaktů.
0: Relax.
1: Uvolněte se.

0: try to relax innerly.
1: Snažte se vnitřně uvolnit.
0: Enter into your inner world.
1: Vstupte do svého vnitřního světa.
0: Yes, I know you are very honest.
1: Vím, že jsi velice poctivý.
0: At least to yourself.
1: Že jste poctivý aspoň k sobě samým.
0: Do you have any conflict?
1: Máte nějaký vnitřní konflikt?
0: Try to solve that particular problem.
1: Snažte se vyřešit.

0: Ja, action.
1: Așa, cine?
0: Are according to your inner world or only on the surface?
1: Jsou takové, jaký je váš vnitřní svět?
0: Relax.
1: A nebo je to jenom na povrchu? Uvolněte se.
0: Relax the whole body.
1: Uvolněte celé tělo.
0: Feel the mantra repetition.
1: Vnímejte opakování mantry.
0: And feel the breath.
1: A vnímejte dech.

0: Feel your whole body.
1: Vnímejte celé tělo.
0: And feel your breath.
1: Vnímejte dech.
0: Deep inhale and exhale.
1: Hluboký nádech a výdech.
0: And place your mala in your neck.
1: Vraťte malu zpátky na krk.
0: Rub your palms.
1: Protřete si dlaně.
0: And place the hands on the face.
1: A dejte si ruce na obličej.
0: Rub your face muscles and eyelids.
1: Protřete si obličej.
0: And slowly open your eyes.
1: Pomalu otevřete oči.
0: And slowly bend forward.
1: A skloňte se pomalu.
0: Feel the stretching of your back muscles.
1: Vnímejte, jak se vám protahují zádové svaly.
0: Feel the stretching of your neck muscles.
1: Vnímejte, jak se protahují krční svaly.
0: Try to touch your forehead.

0: zítra ve 12.15 budeme zasvěcovat Vasantovo oblíbené místo v ašramu.
1: Tomorrow 12:15 we will be inaugurating the Vasant's favorite place, the place where we will put the ashes.
0: Takže zítra ve 12:15 budeme zasvěcovat to Vasantovo oblíbené místo, to, kde se ukládá popel.
1: We have already two people in jars.
0: Už máme dva lidi ve čbánku.
1: Who wanted to be spreaded there?
0: Kteří chtějí tam být rozprostřeni.
1: They are from the Knapp family.
0: Jsou od rodiny Knapových.
1: So they are taking the opening.
0: Takže oni se postarají o to otevření.
1: So tomorrow we will end satsang at 12:15 and we all go together there and do a nice ceremony for them and for the place.
0: Takže zítra skončíme satsang ve 12:15, půjdeme tam a uděláme tam takovou ceremonii.

0: Today we will chant Narayana Sukta. So yesterday we were chanting Purusha Sukta.
1: Včera jsme zpívali Purusha Sukta.
0: And according to Vedic tradition, there are five like most important suktams that are chanting most often in every tradition.
1: Tak podle té védské tradice pět těchto nejdůležitějších zpěvů, které se zpívají ve všech těch tradicích.
0: So they are mostly the same, but it varies a little bit according to which Veda one follows.
1: A jsou víceméně stejné, ale liší se podle toho, kterou tu Védu máte za hlavní.
0: But it's usually Purusha Suktam.
1: Obvykle je to Purusha Suktam.
0: Narayana Suktam.
1: A tyto další.
0: Shri Suktam, which is dedicated to Divine Mother Lakshmi.
1: Která je zasvěcená božské matce Lakshmi.
0: Bhusuktam.
1: Bhusuktam.
0: Which is dedicated to Divine Mother in the form of the earth.
1: Která je zasvěcená božské matce v podobě země.
0: And Nila Suktam, Divine Mother in form of the sky.
1: A potom božská matka v podobě oblohy.
0: And then according to a tradition it can be also Vishnu Suktam or some other.
1: A podle tradicí potom může být i Vishnu Suktam a tak dále.
0: So yesterday we chanted Purusha Suktam and now we'll continue.
1: Včera jsme zpívali Purusha Suktam a dnes budeme pokračovat.
0: With Narayana Suktam.
1: S Narayana Sutram. Suktam.
0: Om Sahasra.

0: And the last one.
1: A poslední.
2: Don't go anywhere because today I have a very good surprise for you. Till they set it up, let her sing.
1: Nechoďte nikam, mám pro vás překvapení, tak než to nastaví, tak budeme pokračovat.
0: And the last is Bhu Suktam and Nila Suktam and the end.
1: Posledně Bhu Suktam a Nila Suktam nakonec.

0: Sridheveshwar Mahadeva
1: Ki Jai.
0: Shri Satguru Swami Madhavanandji Bhagavan Ki Jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Parahanswami Maheshwaranandji Gurudeva Ki Jai. Mahamandaleshwar Shri Puja Swami Utarpuriji Maharaja Ki Jai. Shri Alakpuriji Siddhapit Parampara Ki Jai.
2: Sadashivasmaramham Shankaracharyamadhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Mannatha Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Mamatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Salutations to the Cosmic Self.
3: Uctivé pozdravy kosmickému já.
2: Salutations to Srila Purija Siddhapit Parampara.
3: Uctivé pozdravy naší parampara.
2: My dear pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
3: Největší pranám Vishwagurujimu.
2: Om Namo Narayan to the sannyasis present here.
3: Pozdraví všem sannyasinům, kteří jsou tady.
2: Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
3: A dobrý večer všem vám, kteří jste tady anebo se díváte přes webcast.
2: Many blessings from Gurudev and much love from me from Strilki.
3: Mnoho požehnání od Gurudeva a mnoho lásky ode mě tady ze Střílek.
2: We're happily surviving.
3: A šťastně to přežíváme všechno.
2: And we all are still here.
3: Všichni tady pořád ještě jsme.
2: So we already are on the third, fourth, which week are we in? Third week.
3: Máme teďka třetí nebo čtvrtý týden, aha, třetí.
2: And two more to go, two and a half.
3: Ještě dva a půl nám zbývá.
2: And then we still have web.
3: Budeme mít web.
2: Then we still have rieka.
3: Potom rieku.
2: So technically we have 7 weeks.
3: Takže vlastně my máme 7 týdnů.
2: So it's a beautiful time.
3: Je to krásný čas.
2: It's not a time for contemplating.
3: Není to až tak čas rozjímání.
2: Not time to think what went wrong.
3: Ne na to myslet, co se stalo špatně.
2: Not time for thinking about absolutely everything else except our sadhana.
3: Není čas myslet na všechno možné, kromě naší sadhany.
2: But this time here in Strilki it's just for accepting and receiving.
3: Je to čas tady ve Střílkách k tomu, abychom se otevřeli a přijímali.
2: Receiving the divine grace of Gurudev.
3: Přijímali božskou milost Gurudeva.
2: Receiving the divine blessings of the parampara.
3: Přijímali božská požehnání parampara.
2: And feeling divine by ourselves.
3: Abychom se také cítili sami božští.
2: Because we are that divine selves.
3: Protože my jsme božská já.
2: We just forget it.
3: Jen jsme to zapomněli.
2: And that's why we have Gurudev, that's why we have each other to remind each other when we forget.
3: A proto máme Gurudeva, a proto máme také sebe navzájem, abychom si to připomněli, když zapomeneme.
2: Some Mahapurushas are born Mahapurushas.
3: Některé velké duše jsou už narozené jako velké.
2: And some become Mahapurushas because of their way of living.
3: A někteří se velkými dušemi stanou díky způsobu života, jak žijí.
2: And Holy Guruji was one great example of that.
3: Velkým příkladem toho byl náš Holy Guruji.
2: Many of us called him Holy Guruji.
3: Mnozí z nás ho nazývali Holy Gurujím.
2: Many of us called him Madhav Krishna.
3: Někteří Madhav Krishna.
2: Many of us called him Gurudev.
3: Mnozí jej nazývali Gurudev.
2: But he had something which none of us have.
3: On měl něco, co nikdo z nás nemá.
2: But then we think that yes, because he's a guru and we are normal human beings.
3: A my si to pak zdůvodňujeme, no protože on byl guru a my jsme obyčejní lidé.
2: So obviously we can't be like him.
3: A takže my zkrátka nemůžeme být jako on.
2: The guru never expects us to be like him.
3: Gurudev neočekává, že bychom byli jako on.
2: They are just the guiding light and they don't mind if we grow higher or lower than them.
3: Oni jsou tím vedoucím světlem a vůbec jim nevadí, jestli my dozrajeme méně anebo naopak více než oni.
2: Obviously we are not equal to even the dust particle, so we can't go far.
3: My nejsme rovni ani zrnku prachu s jejich nohou, takže samozřejmě, že je nemůžeme přerůst.
2: But I'm 100% sure that he wouldn't mind.
3: Ale jsem si jist, že jim by to nevadilo.
2: It's not because we are copying him.
3: Ne, protože bychom ho kopírovali.
2: But we learn from their living.
3: Ale protože se učíme z jejich života.
2: We grow and implement his teachings into our lives.
3: Rosteme a zařazujeme učení jejich života do našeho života.
2: And by implementing the teachings into our lives and progressing in our spiritual journey.
3: A tím, že to zařadíme do svého života a postupujeme na naší duchovní cestě,
2: makes them very proud.
3: Tak je činíme hrdými na nás.
2: But we will talk about that later. I think the kids are getting very impatient.
3: Ještě se k tomu vrátíme. Myslím, že naše děti už jsou pomalu nervózní.
2: We already taught them patience for 45 minutes.
3: Už je teďka učíme trpělivosti 45 minut.
2: So I'm happy that Sita is also here. She can see what progress we are doing without her.
3: Jsem rád, že je tady také naše Sitaji a že uvidí, jak postupujeme bez její přítomnosti.
2: Many years she was leading and she should still do help us with this, you know.
3: Protože po mnoho let ona vedla ty dětské programy a stále by nám mohla pomoci.
2: A round of applause for all the karma yoga which she did with the kids.
3: Takže potlesk pro ní za veškerou tu karma jogu, kterou okolo dětí udělala.
2: Many of the youngsters who are now young men know playing in her laps.
3: Mnozí mladí muži si, kteří jsou dnes tady, si dříve hráli jako děti v její náručí.
2: So take a front seat and enjoy the show.
3: Tak můžeš se tady posadit dopředu a užít si to to naše divadlo.
2: So according to the script.
3: A tak podle toho, co je napsáno,
2: it's saying that the bhajan band should be singing something.
3: A tam stojí, že bhajan band teď něco zpívá.
2: Do you know what you're supposed to sing?
3: Víte, co máte zpívat?
2: His ball.
0: Sridip.

0: What's the reason for your pain?
1: Ale řekněte mi, co je důvodem pro vaší bolesti.
2: You treat us so unequally. You give Madhavananda some special mantra with powers. That's so unfair.
1: My se cítíme nerovnoprávně. Vy jste dal nějakou speciální mantru Madhavanandovi a nám ne.
0: I give you so many blessings for all of you equally. You just need to trust me. That's the only difference between you and Madhavananda.
1: Dal jsem všem z vás úplně stejně požehnání. Musíte mi pouze důvěřovat. To je ten rozdíl mezi vámi a Madhavanandou.
3: We are so sorry that we didn't believe you. Please forgive us.
2: Yeah, sorry, Mahabharata.
1: My se omlouváme, že jsme byli nedůvěřiví. Prosím, omluvte nás.

0: Sito. All the actors, teachers, come for prashad, please.
1: Všichni herci a učitelé, prosím, přijďte si pro prashad.
0: Mahaprabhuji making pranam to Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji se klaní Mahaprabhujimu.
0: You give.

0: A vody si to? Good.
1: Sitači, jaké to bylo? Co myslíš? Bylo to výborné.
0: Did you practice it? From this, what can we learn?
1: Co se můžeme z tohohle naučit?
0: To trust.
1: Důvěřovat.
0: To know that everything is okay.
1: Vědět, že všechno je v pořádku.
0: And one of the most important teachings of Holy Guruji was.
1: A jedno z nejdůležitějších ponaučení od Holy Gurujiho bylo.
0: All in one, one and all.
1: Všechno v jednom, jedno ve všem.
0: The teaching for us is that we do not discriminate each other by race.
1: To znamená, pro nás je to poučení, že nerozlišujeme lidi podle rasy,
0: by religion,
1: náboženství,
0: by anything else,
1: a nebo cokoliv jiného.
0: Not even distinguish between human, animals, trees, plants, anything.
1: Správně bychom neměli rozlišovat ani mezi lidmi, zvířaty, stromy, rostlinami a tak dále.
0: Because everything in this world has prana.
1: Protože vše v tomto světě má pránu.
0: Has that prana shakti.
1: Má to prana shakti.
0: And if we love ourselves, then we can love everyone and everything around us.
1: A pokud máme rádi sami sebe, tak můžeme mít rádi úplně každého a úplně všechno okolo nás.
0: And how did he say which path to choose?
1: A jak to řekl, jakou cestu si vybrat?
0: Not the path of happiness.
1: Ne cestu zvyků.
0: Not the path of anything else, but of.
1: Ne cestu čehokoliv jiného, ale cestu.
0: Sacrifice.
1: Cestu odříkání.
0: What was the whole saying of Guruji?
1: Jak bylo to ten celý slogan Gurujiho?
0: See, enter the kingdom of Lord with the gate of sacrifice.
1: Vstupte do království Božího skrze bránu odříkání.
0: He could have chose anything else.
1: Mohl vybrat cokoliv jiného.
0: But no, he said sacrifice.
1: Ale ne. Řekl odříkání.
0: Any guesses why?
1: Víte proč?
0: Any ideas?
1: Nějaký nápad?
0: Jaswant will share some ideas.
1: Jaswantji, řekneš nám něco?
0: Because he was also in seva of Guruji a lot.
1: Protože ty jsi byl v sevě Holy Gurujiho velmi.
0: So he will share why sacrifice and share also some experiences Guruji.
1: Takže nám vysvětlí ten význam odříkání a určitě se podělí o nějaké zážitky s Holy Gurujim.
0: There's one person who doesn't look shocked that I called him.
1: Aspoň jeden člověk, který nevypadá šokovaný, když ho zavolám.
0: That's the training of Guruji.
1: To je trénink Holy Gurujiho.
0: You don't get shocked or surprised with anything anymore.
1: Už ho vůbec nic nevyleká.
0: And how life was with Guruji? How easy, how hard he has half an hour to share.
1: A jaké to bylo s Holy Gurujim? Bylo to jednoduché nebo náročné? Máš na to půl hodiny.
2: Ďakujem.
1: Thank you.
2: Málo kedy o tom rozprávam, ale...
1: It's rarely that I speak about this.
2: Je dôležité pochopiť, že kto vlastne Guruji bol.
1: It is important to understand actually who Guruji was.
2: A kto vlastne avatar Puri teraz je?
1: A to je to, co je teď avatar Puri. A ještě no. Can you repeat? Můžeš to zopakovat, prosím?
2: aby sme pochopili našu líniu duchovnú a kto vlastne Holy Guruji bol.
1: We need to understand our spiritual lineage and understand who Guruji was.
2: Akú hodnotu vlastne v každodennom živote má. Akú hodnotu má vlastne pokračujúca parampára v tomto svete.
1: What is the value of the lineage of Yogendra life and what's the value of this lineage in the current situation?
2: Každá živá bytosť na tomto svete, špeciálne ľudia, keď sa narodia, nevedia, prečo sa narodia. Nevedia.
1: Every living being, when it is born, and especially it is with humans, they do not know why they got born.
2: Uvedomujú si, že existujú, ale nevedia prečo a kam to všetko smeruje.
1: They are aware that they exist, but they do not know why and what is the destination.
2: A vedia len jedno, že to jedného dňa skončí.
1: They are sure that one day this will be over.
2: A to je veľmi ťažké na psychiku každého človeka.
1: And this is actually quite hard on psychic of each human.
2: Na túto otázku nedostanú odpoveď sami.
1: And they cannot get this answer on their own.
2: Preto musí niekto prísť a povedať im pravdu o živote, ako je to vlastne so životom.
1: That's why somebody has to come and tell them the truth.

0: And this was the same treatment we got with Vishwakaranji.
1: A to bylo to samé, co nám se dostalo od Vishwakaranjiho.
0: Before he's awake, you need to be awake.
1: Že ještě než on se zbudí, tak vy musíte být vzhůru.
0: And you go to sleep after he sleeps.
1: A jdete spát až potom, co on jde spát.
0: That's why for those of you who come to eat with me, you know that how quick I eat.
1: A tak vy všichni, kdo se mnou chodíte na jídlo, tak víte, jak rychle já jim.
0: Because being in seva of Gurudev or of Vishwakaranji, we are used to start eating after serving them and finish eating before they are done.
1: Protože když jsme byli v sévě, ať už Vishwakarujiho nebo Vishwakaranjiho, tak zvykem bylo, že jsme nejprve sloužili jim a pak jsme rychle zasedli k vlastnímu jídlu a museli jsme ho skončit dřív, než oni skončí.
0: So before Guruji was awake, which he never was sleeping, Jasruji had to wake up.
1: A tak dřív než Guruji by vstal, protože ve skutečnosti on nikdy nespal, tak Jasruji už musel vstávat.
0: Sleeping there, awake.
1: A když zaspal, tak Holy Guruji na něj zavolal, zbuď se, vstávej.
0: Ji Babji, just meditating, doing my mala.
1: Jo, Guruji, já medituju, já nespím.
0: 3 o'clock morning, chalo, let's get water for shower.
1: A ve 3 hodiny ráno, dones mi vodu na sprchu.
0: So all these sacrifices which Gurudev did towards Holy Guruji or which Holy Guruji did towards Mahaprabhuji.
1: A tak veškeré to odříkání, které Vishwakaruji měl ve službě s Holy Gurujim, anebo Holy Guruji ve službě vůči Mahaprabhujimu.
0: Through that sacrifice,
1: skrze to odříkání,
0: we attain the what? Kingdom of?
1: My dosahujeme čeho? Of? Jak je to?
0: No, what was Guruji's line? Enter the kingdom of? Lord. So to enter the kingdom of Lord, you need to sacrifice.
1: Abyste dosáhli království Božího, musíte vstoupit skrze bránu odříkání.
0: That's why in the prayers we sing tana mana dhana arpana karu. We offer our tan, which means our body, our man means our mind, and dhan means our wealth.
1: Proto zpíváme v naší modlitbě tana mana dhana arpana karu. Tan znamená tělo, mana znamená mysl, dhana znamená majetek.
0: But sacrificing also all the bad qualities that we have.
1: A to znamená zříci se, odevzdat i ty špatné kvality, které máme.
0: Doesn't matter how much I joke that I say peace and bliss is a result of sleeping, but the actual dialogue was of Guruji, peace and bliss is a result of satsang.
1: A měli byste vědět, že já pouze žertuju, když říkám, že mír a blaženost je výsledkem spánku, protože ten původní citát Holy Gurujiho je, že mír a blaženost jsou výsledkem satsangu.
0: So this is the true bhakti, this is the true devotion which we show to our guru parampara in satsangs and say, Gurudev, we are devotional to you, you are mine, I am yours.
1: A tak to je ta opravdová bhakti, když chodíme tady na satsang a sdílíme ten pocit, o Gurudeve, vy jste náš a my jsme vaši.
0: But doesn't matter how strict Holy Guruji was, in the much more than that, his compassion, his kindness, his love towards all of his bhaktas was much more evident.
1: Nehledě na to, jak se Holy Guruji navenek zdál přísný, ve skutečnosti byl neskutečně Dayalu, laskavý, milostivý vůči všem žákům a dával to najevo.
0: And that is all the power of Guru Bhakti.
1: To je všechno síla Guru Bhakti.
0: If you saw Guruji's mala, it was completely, even Swamiji's mala, they are now when I do mala, I feel that many of the beads are completely flattened from so many years and years of jap.
1: Kdybyste viděli Holy Gurujiho malu, já to teďka pozoruju i na několika kuličkách té Vishwakarujiho maly, že jsou úplně ohlazené.
0: But Holy Guruji's mala did not even, you could not even see the mukhs of the panchmukhi.
1: Ale na Holy Gurujiho mále nebyly vůbec vidět ty linky. On měl pětidílnou rudrakšu.
0: It became like a stone which is rolling and rolling and rolling through water.
1: Jeho mála byla jako oblásky.
0: That's how it's shaped.
1: To je to, jak ji vytvaroval.
0: That is that true devotion.
1: To je opravdová oddanost.
0: And that is determination.

0: determination.
1: A také rozhodnost.
0: Not my fingers hurt.
1: Ne, že by si říkal, bolí mě prsty.
0: Not I did already 3 malas or 10 malas or whatever we are used to do.
1: Ne, že by řekl, a já už jsem udělal 3 mály nebo 10 mál, jako to říkáme my.
0: But same as Holy Guruji, same as Gurudev, same as Mataji, these are the 3 people who I saw.
1: A tak stejně jako Holy Guruji, Vishwa Guruji a nebo Swamijiho maminka, to jsou 3 lidé, které jsem viděl.
0: The shanti, the chanting should become a japa.
1: Opakování mantry by mělo dojít do stádia ajapy.
0: First stage we write down the mantra to remember it.
1: V první fázi si mantru píšeme, abychom si ji zapamatovali.
0: Then we chant it out loud.
1: Potom ji vyslovujeme nahlas.
0: Then we practice more and more, then we manage to chant inside, but still our lips like Vikram Gom.
1: A pak už ji říkáme jenom uvnitř, ale pořád se naše rty pohybují.
0: We love it when we are talking to him and he's all the time doing his mala, but we are talking to him and we feel like he's talking back to us without any words because it's always.
1: Avatar Purji žertuje tady směrem k Vikramovi, který neustále opakuje mantru a přitom se mu pohybují rty. A tak když s ním mluvíte, tak máte dojem, že vám odpovídá, ale ve skutečnosti on je někde jinde.
0: Then after that it goes into mansik japa. That you don't need to move even your lips or your tongue. There's no movement. It is going on mentally.
1: Další stádium, čtvrté, je mansik japa, kdy opravdu vám to jenom běží v mysli a nemusíte hýbat rty ani jazykem.
0: But ajapa is the state which we need to get.
1: A to páté stádium ajapa, tam se potřebujeme dostat.
0: That doesn't matter even if I'm speaking inside, my mantra is still going on.
1: To znamená, i když budu třeba něco tady mluvit, tak uvnitř mantra pořád běží.
0: Doesn't matter if I'm sleeping, my mantra is still going on.
1: I když člověk spí, mantra pořád běží.
0: You saw Holy Guruji Swamiji, they used to speak, they used to talk to you and still mala is going on.
1: Viděli jste Vishwa Gurujiho nebo Holy Gurujiho, že s vámi mluvili, ale přitom pořád posouvali kuličky.
0: Because that mantra was embedded into the system.
1: Protože jejich mantra se stala součástí toho systému.
0: We don't forget that we are hungry, we need to eat.
1: Tak jako my nezapomínáme, že jsme hladoví, že máme hlad.
0: We don't forget that we need to sleep.
1: Nezapomínáme, že chceme spát.
0: In the same way, we should not forget the mantra. Mantra should be so embedded into the system that we don't need to even remember it. It's just continuously going on and on and on.
1: Stejným způsobem bychom neměli zapomenout na naši mantru. Měla by být opravdu součástí nás samých, aby pořád plynula.
0: And that is the true Guru Bhakti.
1: To je ta opravdová Guru Bhakti.
0: That Har Rom Rom Me Ram Ka Naam Base in every single room.
1: Hair.
0: Not hair, but whole of the hair. Root. Okay, in every pore, in every pore of the body is the name of my Lord, of my Gurudev.
1: V každém poru mého těla by mělo být jméno Rama.
0: Then that is what it was with Holy Guruji and Mahaprabhuji, that was what it was with Swamiji and Holy Guruji, and that is what it is with us and Swamiji.
1: To je ta parampara, která byla mezi Holy Gurujim a Mahaprabhujim, Vishwa Gurujim a Holy Gurujim a teď mezi námi a Vishwa Gurujim.
0: That trust was there that no matter what happens, they will take care.
1: Ta absolutní důvěra, že ať se stane cokoliv, oni se postarají.
0: I will just chant the name of God.
1: A proto jen opakujme mantru.
0: I will just do my guru mantra and I know that everything will succeed, will be fruitful.
1: Budu opakovat svou guru mantru a budu vědět, že všechno bude v pořádku.
0: Many say in meditation we don't need mala, you just concentrate and this.
1: Mnozí lidé říkají, že při meditaci nepotřebujete málu a mantru, že se stačí koncentrovat.
0: Swamiji's first instruction for meditation was always have your mala with.
1: A Swamijiho první instrukce k meditaci je vždycky mějte svou málu u sebe.
0: Because mala is a reminder when we are doing mala there is something going on and every time our finger moves I'm doing my mantra.
1: Protože ta mála je připomínkou, která nám říká, co máme dělat. Vždycky, když posuneme kolečku, tak víme, že opakujeme naši mantru.
0: Otherwise, we are doing our mantra, we are doing other things, we forget.

0: But that's why we have the tool of our mala, that it will remind us every time we go, oh, okay, this is what I'm supposed to do.
1: Protože když si opakujeme mantru jen tak, tak se často pozornost ztratí, přenese se někam jinam. Ale pokud používáme málu, tak se to nestane.
0: And then some say, oh, I forgot my mala at home, or it's in the altar.
1: A nebo si pak řekneme, oh, já jsem mantru zapomněl, já jsem málu zapomněl, nechal jsem ji na oltáři.
0: Then we have a sumarani.
1: Tak máme sumaran.
0: If you forget one sumaran, that's why I carry four.
1: A když nahoru zapomenete jeden, no tak já pro tenhle ten případ nosím čtyři.
0: But even someday if I forget all four.
1: Ale i když zapomenete teda všechny čtyři.
0: We have karamala.
1: Tak máme karamala.
0: Kar means hand.
1: Kar znamená ruka.
0: Every morning when we get up, what should we do?
1: Každé ráno, když stáváme, co máme udělat?
0: Another mantra which we will learn.
1: To je další mantra, kterou se budeme učit.
0: As soon, first thing before doing anything, open your hands like this.
1: A než uděláte cokoliv jiného, tak takhle otevřete dlaně.
0: Karagre vasate lakshmi.
1: Karagre vasate lakshmi.
0: Karamule tu Saraswati.
1: Karmule tu Saraswati. No.
0: Karagre vasate lakshmi. Karmule tu Saraswati. Karmadye tu Govinda. Prabhate karadarshanam. So it is said, karagre vasate lakshmi, in my hand, kar varad hast, or kar means hands.
1: A kar anebo hast znamená ruka.
0: Vasati, vasana means to live, reside.
1: Vasati znamená žít, být tam.
0: So in my hands, Lakshmi Mata is residing.
1: Na mých prstech je Lakshmi Mata.
0: Karamule, karmadhye tu Govinda, in the middle is Govinda, is Hari.
1: A uprostřed v dlaních je Govind, Bůh Višnu.
0: Karagre vasate lakshmi karmadhye tu govinda karmule tu ne.
1: Karagre vasate lakshmi
0: karmadhye
1: karmadhye karmadhye Saraswati karmule tu
0: govinda prabhate kardarshanam. Yes. So in the top is Lakshmi, in the middle is Saraswati, and down is Govinda Hari himself.
1: A na špičkách prstů máte Lakshmi, v dlaních je Saraswati a na bázi dlaní je Bůh Višnu.
0: For me it's easy, I just look at my palms and say, Naham karata prabhudipa karata maha prabhudipa karata hi kevalam. All sorted, but what I'm trying to tell you is, kar means hands.
1: Aha, já to mám jednodušší, já si prostě ráno se vždycky podívám do dlaní a řeknu si mantru Naham karata. So, co se vám snažím říci, kar je tedy ruka.
0: So karmala means mala with your hands.
1: A tak karmala znamená mala s vašima rukama.
0: So how to do it?
1: Jak to dělat?
0: How many of you know karmala?
1: Kdo z vás to ví?
0: Okay. So use all of your fingers.
1: Takže používáte všechny prsty.
0: You start from the ring finger middle. You have three boxes.
1: A začnete na prsteníčku na prostředním článku.
0: So you take the ring finger and the middle box.
1: Takže na prostředníčku prostřední článek. Na prsteníčku prostřední článek.
0: On the right, the left hand for now you leave as it is.
1: A levou ruku teď necháte jak je, budeme cvičit na pravé.
0: You start from the middle box right hand ring finger.
1: Takže začínáme na prostředním článku prsteníčku pravé ruky.
0: Om or whatever your mantra is.
1: A takže začnete třeba om nebo cokoliv je vaše mantra.
0: So om, then lower box.
1: Pak jdete na spodní polštářek.
0: Then you move to the little finger, last box down.
1: Posunete se na malíček.
0: Then you go up, middle.
1: Od spoda směrem vzhůru.
0: Then little finger top.
1: Jo, až nahoru.
0: Then top of the ring finger.
1: Potom špička prsteníčku.
0: Top of the middle finger.
1: Špička prostředníčku.
0: Top of the
1: index finger. Špička ukazováčku.
0: Then down on the index finger.
1: A pak jdete dolů na ukazováčku, to je ten prostřední článek.
0: And one more down.
1: A ještě spodní článek na prostředníčku.
0: That's how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
1: Takhle se počítá po indicku do 10.
0: So then on the left hand you take one.
1: A takže pak na levé ruce začnete jedna.
0: Ring finger, middle box, left hand, you take one off.
1: Tedy levá ruka, prsteníček, prostřední článek.
0: Then right hand, you again start from the ring finger middle box. You do the same process till you come here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: A tak na pravé ruce si odpočítáváte od 1 do 10 a na levé ruce si počítáte ty desítky stejným způsobem.
0: That's 100 done.
1: A tímto způsobem odpočítáte celých 100.
0: Now you don't start from the middle box.
1: A potom, když už máte 100 hotových, tak nezačnete od prostředního článku na prsteníčku.
0: But you start from the little finger down box.
1: Ale začnete od spodního článku na malíčku.
0: Then you just go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: A uděláte to od 1 do 8.
0: That's one round.
1: To je jedno kolo.
0: So the last round, you don't start from here, but you start from here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Ještě jednou, když odpočítáte celých těch tu stovku, čili 10x10, tak potom poslední kolo počítáte 8. Tím pádem so, máte 108.
0: That is karmala.
1: Tomu se říká karmala.
0: In the same way, when we don't have Deepak Puja Thali, we can do Mansik Puja.
1: A stejně tak, když nemáme Deepak, když nemáme Puja Thali, tak uděláme Mansik Puju.
0: So in the same way, when we don't have our mala, when we don't have our sumarani, then we can do karmala.
1: A tak když nemáme naši málu nebo sumaran, tak můžeme praktikovat skrze pomocí té karmály.
0: You're in the office and the streets, you don't want to do your mala, what will people think? Who cares what people think? But still, if you care what people think, then just sit under the table and do like this.
1: Když jste třeba v kanceláři nebo někde na ulici a nechcete vytahovat malu, sumaran, ačkoliv co je druhým potom, co děláte, no ale budiš, když teda nechcete, tak si v kanceláři prostě dáte ruce pod stůl a tam můžete cvičit karmalu.
0: Everyone understood it?
1: Všichni tomu porozuměli?
0: Anyone did not?
1: Kdo neporozuměl?
0: Okay. Ring finger, middle box, right hand.
1: Takže ještě jednou. Prsteníček pravé ruky, prostřední článek.
0: You just go one down. Huh? There are three boxes. 1, 2, 3. Jsou not tři. The lines, but the squares in between.
1: Jo, máme tři články, takže začínáme na prostředním článku, prsteníčku pravé ruky.
0: Some count lines, then you go 1, 2, 3, 4. But if you count the just the things, so it's 1, 2, and 3. Mm-hmm.
1: Pokud byste se dívali na ty čárky mezi články, tak samozřejmě napočítáte 4. Ale pokud budete počítat články, tak na jednom prstu máte 3.
0: So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Understood? Just go on. Or bring your mala every time, why not?
1: A pokud tomu nerozumíte, tak prostě si všude noste svoji málu.
0: So, our favorite thing.
1: Takže konečně ta nejdůležitější věc.
0: Yoga v jedinem živote.
1: Yoga in daily life.
0: So, this is a new book.
1: A máme novou knížku.
0: The author is Roman Bednar, Dr. Saab.
1: Autorem je doktor Roman Bednar.
0: And the author in his head is Vishwa Guruji.
1: A ovšem ve své mysli on to má tak, že autorem je Vishwa Guruji.
0: But there is a lot of scientific knowledge which is in Czech, which I have zero clue what's written in.
1: A je tam mnoho vědeckých slov, vědeckých statí ve slovenštině.
0: But Bea did very good practice of the Katupranam.
1: Ale jsou tam také, je tam velice dobrá praxe, velmi dobré fotografie.
0: And there are some interesting charts with numbers, which I have zero clue what it is. Aha.
1: A jsou tam také různé grafy se zajímavými čísly, tomu já nerozumím.
0: But this is what Gurudev told us, don't keep the knowledge for ourselves.
1: A to je, co nám Vishwa Guruji říkal mnohokrát, když něco znáte, když máte nějaké poznání, nedržte si to jen pro sebe.
0: So thanks to Roman, it is now will be a proper textbook for the university of something which I cannot read.
1: A tak díky Romanovi tohle je vlastně učebnice pro univerzity.
0: Because it okay. Trenčínská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně.
1: The Trenčín University of Alexander Dubček.
0: Yeah, that. So the rest, I think they both will come and speak about it.
1: Pak bych asi

0: Today is a very good day.
1: Dnes je velmi dobrý den.
0: Doesn't matter which direction you see.
1: Ať se podíváte kterýmkoliv směrem.
0: It's beautiful.
1: Tak všude je to krásné.
0: Beautiful.
1: Překrásné.
0: And that is a good day.
1: A je to dobrý den.
0: And it's the 1st of November.
1: 1. listopadu.
0: So, November is a very pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It is colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many, many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young, young, young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: There's nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu života.
0: Then don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire.
1: A dokud máte touhy, přání.
0: You can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is killed people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.

0: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobrém stavu.
1: So how much we use for the different things?
0: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
1: And lot of things with chemical.
0: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
1: So very expensive maybe makeup things.
0: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
1: Mostly when you go to the airport.
0: Většinou, když jedete na letiště.
1: And you go towards the gate.
0: A jdete k bráně.
1: Then there is no access, free access.
0: Tak nemůžete jít volně jen tak.
1: You have to go through all kind of shops.
0: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
1: Chocolate, alcohols.
0: Čokolády, alkohol.
1: And many others.
0: A spousta dalšího.
1: So there is also for the color.
0: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
1: So I went to see.
0: A já jsem se na to šel podívat.
1: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
0: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
1: Because it is easy to make tilak.
0: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
1: So I said I need two colors.
0: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
1: One is the, like three, like this.
0: Jednu na ty tři čáry na čele.
1: And then one to do it like this.
0: A potom další odstír na tečku tilak.
1: So the person said to me.
0: A ta prodavačka mi říkala.
1: Swamiji, this tilak will be very expensive.
0: Svamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
1: So such expensive.
0: Čili je to opravdu velmi drahé.
1: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
0: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
1: For what?
0: A k čemu?
1: And when you evening wash your face.
0: A když si večer tu tvář umyjete.
1: And look in the mirror.
0: A podíváte se do zrcadla.
1: You get depression.
0: Dostanete depresi.
1: You get a depression.
0: Dostanete se do deprese z toho.
1: Tomorrow I will practice yoga.
0: Zítra začnu cvičit jogu.
1: And in the morning you are lazy.
0: Ale ráno jste líní.
1: And again.
0: A znovu.
1: And money is gone.
0: Peníze jsou pryč.
1: And the skin is hanging and hanging.
0: A kůže na obličeji visí stále víc.
1: So yoga helps.
0: Yoga pomáhá.
1: Really, if you practice every day.
0: Pokud cvičíte každý den.
1: And use less these chemical things, makeups.
0: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
1: You will have beauty.
0: Budete krásný.
1: Because the skin itself keeps the beauty.
0: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
1: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
0: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
1: it's not good.
0: Tak to není dobré.
1: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
0: Ten nejlepší makeup je.
1: There is little alcohol.
0: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
1: Maybe very fine quality alcohol.
0: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
1: And that will dry skin.
0: Ale stejně vysušuje pokožku.
1: Then you have to put again cream.
0: A tak znovu musíte si mazat krém.
1: Then again it will dry.
0: A pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
1: So you become dependent.
0: A vy se pak stanete závislí na těch kosmetických.
1: I tell you my own experience.
0: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
1: When I came to Europe.
0: Když jsem přijel do Evropy.
1: And people used to give me nice cream.
0: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
1: So put the cream on the skin and on hands.
0: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
1: On my foot.
0: A na chodidla.
1: After 1 month,
0: a po měsíci,
1: I couldn't refuse
0: jsem nemohl odmítat
1: myself.

0: A tak jsem šel spát.
1: Without cream.
0: Bez krému.
1: You will not imagine.
0: Nedokážete si představit.
1: 3 o'clock morning.
0: Ve 3 hodiny ráno.
1: I had to put a cream to sleep.
0: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
1: Till 3 I couldn't sleep.
0: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
1: And I said no, I will not have cream.
0: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
1: Go bathroom, come back.
0: Šel jsem na toaletu, vrátil jsem zpátky.
1: Little water on the foot soles.
0: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
1: Again tried.
0: A znovu byla vyschlá, vysušená.
1: And they said it's the best cream.
0: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
1: I forgot the name of the company.
0: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
1: So I couldn't give up.
0: A nemohl jsem se ho vzdát.
1: And sometimes so thick I was putting on the foot.
0: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
1: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
0: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
1: So it was so hot in India.
0: A v Indii v té době bylo veliké horko.
1: When it's very hot, then you sweat more.
0: A když je horko, tak se víc potíte.
1: And so I was sweating.
0: A tak jsem se potil.
1: And humidity there.
0: A byla tam vlhkost.
1: I forgot to put the cream.
0: A zapomněl jsem se namazat krémem.
1: And in 10 days, I got rid of the cream.
0: A během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
1: Otherwise, wherever I went here in Europe.
0: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
1: And once somebody came, this diet coke is very good.
0: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
1: So where people were putting cream.
0: A tak mi lidé pak nosili ten krém,
1: a bottle of the diet coke,
0: posteli a spolu s lahví dietní koly.
1: Even now, sometimes they are putting.
0: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
1: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
0: Ale teď díky Mahaprabhujimu už na něm nejsem závislý.
1: And if, then oil.
0: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
1: Pure oil.
0: Čistým olejem.
1: Sesame oil, olive oil.
0: Může to být sezamový olej, olivový olej.
1: Different kind of oils.
0: Různé druhy olejů.
1: Pure oil.
0: Ale aby byl čistý.
1: Cold pressed.
0: Zastudená lisovaná.
1: That is very healthy for the skin and for everything.
0: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
1: So the best thing is.
0: Tak nejlepší je.
1: To save your money.
0: Ušetřit peníze.
1: You should use little real oil.
0: A používat jenom trošku skutečného oleje.
1: Not that orange oil.
0: Ne, aby tam byly různé přídavky.
1: Mango oil.
0: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
1: Svečken oil.
0: Olej ze švestek.
1: There is all very something is inside, blended.
0: To už jsou různé takové směsice.
1: Are you all my girls, boys? Good journey.
0: Šťastnou cestu.
1: Less makeup.
0: A méně makeupu.
1: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
0: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
1: Our skin.
0: Regeneruje naši pokožku.
1: It is great support for our gland systems.
0: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
1: Organs.
0: Pro všechny orgány.
1: Blood circulations.
0: Pro krevní oběh.
1: And what is we need the blood circulation?
0: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
1: And with too many creams.
0: A když máte pak příliš mnoho krému,
1: our skin can't breathe properly.
0: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožkou.
1: And that's why many rides on the production. Its skin breathes very easy and very nice.
0: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
1: It is not true.
0: Ale není to pravda.
1: It's blocking.
0: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
1: so,
0: blokují.
1: Clean nicely.
0: Čili hezky se umejte.
1: If it is possible with natural soap.
0: Pokud můžete, tak přijít nějakým přírodním
1: neem soap.
0: Třeba neemový.
1: And then take little sesame oil.
0: Pak si vem

0: trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
1: Olive oil.
0: Nebo olivového.
1: Pure oil.
0: Aby to byl čistý olej.
1: And little bit put it on the skin.
0: A trošku si můžete namazat pokožku.
1: It will make your skin most beautiful again.
0: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
1: And practice.
0: A cvičte.
1: When we practice the asanas.
0: Když cvičíme asány.
1: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
0: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
1: He doesn't use so much cream.
0: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
1: No, he don't use.
0: Nepoužívá žádné.
1: Except on his skins. Except on his skin.
0: Kromě na sebe.
1: But Vivek Puri told you yesterday.
0: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
1: So you see, the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
0: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
1: Except.
0: Kromě.
1: Ice cream.
0: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině, kromě zmrzliny.
1: So you see, psychologically, we have to satisfy our feelings.
0: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
1: So ice cream is okay.
0: Čili zmrzlina je v pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým cholesterolem.
1: There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými lékaři.
1: I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar.
0: Jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when you
0: si
1: don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter.
0: Když nebudete jíst žádné tuky, oleje.
1: Then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz, tím prospívá celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit
1: tak. That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So it depends on the teacher.
0: A to závisí na

0: učiteli.
1: And we have in Yoga and Life hundreds of teachers.
0: V filozofním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se zpátky.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně makeupu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup,
0: a místo toho, abyste se malovali,
1: you will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health. They look like young.
0: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasana.
1: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck.
0: Když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také má účinek
1: na obličejové svaly. The blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many, many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jógy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janis has brought organic brown sugar.
0: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talířek.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: In the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té

0: on a half side.
1: Jenom na polovinu té misky.
0: Okay. So maybe one, two spoon water fan in half of katori and sugar.
1: Celkem řekněme, že třeba jedna, dvě lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
0: And then can Janeshwari came.
1: Pak Janeshwari Puri přišel.
0: And he was surprised.
1: A byl překvapen.
0: In Swamiji's room is miracle.
1: Ve Swamiji's pokoji se dějí zázraky.
0: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
1: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
0: And a half is white and half is brown.
1: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
0: So the it was a brown color on the sugar.
1: Čili ten cukr byl jenom obarven.
0: Moment, listen.
1: Poslouchejte dál.
0: So it was from India.
1: Byl to cukr z Indie.
0: So everybody blames the India.
1: A čili teď všichni obvinují Indii.
0: Yes. So then I came to Vienna.
1: A vrátil jsem se do Vieny.
0: And I told Mansa Devi brown sugar.
1: A řekl jsem Mansa Devi, jak mi přinese hnědý cukr.
0: It was in vape.
1: Bylo to ve vépu.
0: Ve brown. They call bio shop.
1: Bylo to z bio obchodu.
0: From Vienna.
1: Z Vídně.
0: They brought the brown sugar.
1: Až odtamtud mi dovezli.
0: I said, let's make experiment.
1: A já jsem řekla, tak uděláme takový experiment.
0: And I put one spoon water on that sugar.
1: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
0: It became so quickly white.
1: A ten tak rychle zbělal.
0: My beer took 15-20 years to get white.
1: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
0: So, brown sugar, there must be brown sugar.
1: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
0: But for businessmen, doesn't matter.
1: Pro obchodníkům je všechno jedno.
0: So best is the good.
1: Že nejlepší je gůl.
0: Good, that is from the cane sugar.
1: To je z třtinového cukru.
0: That's very healthy.
1: A to je pak zdravé.
0: So every day one should have at least 20 gram sugar.
1: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
0: In 24 hours.
1: Za těch 24 hodin.
0: And one tablespoon ghee.
1: A jednu čajovou lžičku ghee.
0: Sometimes two teaspoon sugar is healthy.
1: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
0: With the coffee.
1: Třeba do kávy.
0: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
1: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
0: Sometime is okay.
1: Někdy je to pořádku.
0: So please eat.
1: Čili prosím jeste.
0: Eat solid and good food.
1: Jeste kvalitní dobrou
0: stravu. Not junk food.
1: Ne, nekvalitní potravy.
0: And then walk.
1: Pak choďte na procházky.
0: Do every day asanas 1.5 hours.
1: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
0: In 4-5 months.
1: Za 4-5 měsíců.
0: You will be different.
1: Za 3-4 měsíce budete jiní.
0: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
1: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
0: Once I heard of your music.
1: Jednou jsem poslouchal hudbu.
0: A folk song.
1: Byla to lidová píseň.
0: Long ago.
1: Už je to dávno.
0: It was a cassette.
1: Bylo to na kazetě.
0: Someone gave me.
1: Někdo mi ji dal.
0: From Slovakia.
1: Někdo ze Slovenska.
0: And so one singer, one girl was singing.
1: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
0: And then I told what she's singing.
1: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
0: And that girl was singing.
1: A.
0: That I have no money.
1: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
0: My family is not so rich.
1: Moje rodina není tak bohatá.
0: But every day my cheeks are nice red.
1: Ale každý den mám krásné červené tváře.
0: Because I wash with the cold water.
1: Protože si je meju studenou vodou.
0: With cold snow water.
1: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
0: So look

0: water wash nicely.
1: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
0: And go in bright sun.
1: A pak jít na jasné slunce.
0: So body manage everything good, nice way.
1: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
0: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
1: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
0: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
1: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
0: And especially they said, I didn't read, people told me.
1: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
0: the sauces,
1: že zvlášť párky.
0: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cows meat.
1: Maso z krav a z kos.
0: So many causes the cancer.
1: Že je příčinou rakoviny.
0: Thanks to God.
1: Díky Bohu.
0: That we are healthy.
1: Díky Bohu jsme zdraví.
0: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
1: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
0: Definitely we are not happy.
1: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to kdokoliv.
0: We make thoughts.
1: Tak se nad tím zamýšlíme.
0: And that devil, cancer.
1: Ten ďábel rakoviny.
0: Is with us.
1: Je s námi.
0: In our body.
1: Je v našem těle.
0: Or on our skin.
1: Je i třeba na naší kůži.
0: And we can't get rid of that.
1: A my se ho nemůžeme zbavit.
0: Look what a maya of the God.
1: Jaká je to Boží mája?
0: And maybe in past was also cancers.
1: Možná v minulosti byly také rakoviny.
0: But not so much.
1: Ale ne v takovém množství.
0: Now is every third person.
1: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
0: Is diagnosed. So this is in the food.
1: A to všechno je v potravě.
0: It was not so much meat eaten in past.
1: Dřív se tolik masa nejedlo.
0: Once me gave one book from the Tyrol, Austria.
1: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
0: A very nice vegetarian cooking book.
1: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
0: So people were not eating so much.
1: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
0: And people loved their animals.
1: A milovali svá zvířata.
0: They loved their cows, they loved their goats.
1: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
0: But now we don't have cow.
1: Ale teď žádnou krávu nemáme.
0: We don't have goat.
1: Nemáme ani kozu.
0: But we have the meat.
1: Ale máme maso.
0: And you don't know.
1: A nevíte?
0: How animals killed.
1: Jak to zvíře zabili.
0: How animal was fed.
1: Čím ho krmili.
0: This all comes to us.
1: A to všechno přichází k nám.
0: And lot of pollution.
1: Spolu s velkým znečištěním.
0: We cannot stop.
1: Nemůžeme to zastavit.
0: We have no power to tell those big companies to stop.
1: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby přestali.
0: But we can stop eating.
1: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
0: It's our body, our health.
1: Je to naše tělo, naše zdraví.
0: And we can practice.
1: A my můžeme cvičit.
0: So definitely yoga will keep us healthy.
1: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
0: But you have to dedicate 2-3 hours a day.
1: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
0: So when you have 3 hours a day for yoga.
1: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
0: How many hours in year?
1: Kolik hodin to bude za rok?
0: About 40, how many hours?
1: Kolik hodin?
0: How many?
1: 1,080.
0: 1,000? Let us say 1,100.
1: Tak řekněme 100 hodin.

0: ఎంచరు.
1: కెన్ యూ ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్లీ 1300?
0: Dokázali byste cvičit 1100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day.
0: Ale když budete cvičit každý den.
1: That will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: Abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing, following the master.
0: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: Then the second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat,
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: Tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many, many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Satobar tehvar and the seven days of the week.
0: Všech těch 7 dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý den
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too tomorrow.
0: Já taky zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Web.
0: Bude to ve Webu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: And wish all the best and much love to the whole families.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sat together.
0: Jsme si sedli společně.
1: And stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwiches.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast bread and butter.
0: No, opečený chléb.
1: And toasty. I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I ate there 1 week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: 1 month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So, eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.